in the Paradise Garage. Navy

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme dnes čerstvou zprávu z hvězdné soustavy, kterou astronomové proklepávají už desítky let a přece dokázala schovat další překvapení.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: ein Riesenvorsprung für Jarmila Kratochvilova.
1: Přicestovali jsme na atletický meeting v Mnichově, kde 26. července 1983 Jarmila Kratochvílová uhrane svět.
2: Kdyby ta medaile byla.
0: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
1: Se svým brutálním tréninkem od nevidím do nevidím, vypracovaným maskulinním tělem a výbuchčím ještě posouvá světový rekord ženské osmistovky o 15 setin na čas 1 minuta 53 vteřin a 28 setin.
3: Jediný, co můžu říct, je páni!
1: Jarmila tak nastavuje laťku osmistovky, kterou sama už nikdy nepřekoná a do naší doby ani žádná jiná žena. Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová se tedy stane nejlepší českou běžkyní držící nejdéle platný rekord v atletice.
2: Tak není to jednoduchá cesta, ale myslím si, že ta cesta je moc pěkná. Je se vším, co sport přináší, i s těma prohrama, i s tím vítězstvím. To nejdůležitější je to, když to má člověk rád.
0: Weltrekord!

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Do kina můžete nově vyrazit na výstavu na plátně Frida Kahlo. Apple TV Plus nasazuje limitovanou sérii Lucky a Prime Video nachystalo akční komedii Jízda o život. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Do českých kin vstoupil dokumentární snímek Exhibition on Screen Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a dílo jedné z nejikoničtějších malířek 20. století. Film natočila britská režisérka Ellie Ray ve spolupráci s producentem a scénáristou Philem Grebskym, autorem této oceňované dokumentární série. Snímek vychází z Fridiných dopisů a přibližuje její bouřlivý a vášnivý život, přičemž díky moderním technologiím zachycuje v nejvyšší kvalitě klíčová díla z celé její tvorby. Divákům umožňuje nahlédnout do jejího domu i ateliéru a odhaluje zdroje její kreativity i odolnosti. Česká premiéra navíc obsahuje rozšířenou verzi s novým materiálem z velké výstavy Frida Kahlo – The Making of an Icon, kterou letos hostí londýnská Tate Modern a Museum of Fine Arts v Houstonu. Kdo si myslel, že Fridu Kahlo zná jen podle obočí a květinových věnců, může se připravit na pořádnou lekci z umění i života. Exhibition on Screen Frida Kahlo můžete nyní vidět ve vašich kinech díky distribuci Pannonia Entertainment.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Christopher Nolan přiznal, že bez obřího úspěchu Oppenheimera by nikdy nedostal zelenou pro tak nákladný projekt, jako je Odyssea. V rozhovoru pro The Daily Show s Jonem Stewartem režisér vysvětlil, že adaptace Homérova starořeckého eposu potřebovala enormní rozpočet, hvězdné obsazení a hlavně důvěru studia, a tomu podle jeho slov zajistil právě obrovský komerční i Oscarový úspěch Oppenheimer. Nolan také prozradil, že natáčení bylo naplánované na 100 dní a dokončili ho už 91. den, protože štáb byl na hranici sil. Prostě jsme nemohli udělat další krok, řekl režisér. Film byl podle něj náročný ze všech správných důvodů, protože jde o Odysseu a to by mělo být vidět i na plátně. Odyssea, ve které Matta Damona coby Odyssea doprovází mimo jiné Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya nebo Charlize Theron, vstoupí do českých kin už zítra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: someone so smart cause so much trouble?
1: Lucky, listen to me.
2: World's a complicated place.
1: I taught you how to survive in the life that you were born into.
3: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
4: Apple TV Plus dnes přichází s limitovanou minisérií Lucky. Podvodnice Lucky, kterou hraje Anna Taylor-Joy, se po ztroskotané mnohamilionové akci musí dát na útěk před FBI i před bezohledným zločineckým mozkem a bojuje tak o holý život i poslední naději na útěk ze starého kriminálního světa, do kterého byla znovu vtažena. Seriál vychází z bestselleru kanadské spisovatelky Marissy Stapley, který se dostal i do slavného čtenářského klubu Reese Witherspoon, Reese Book Club. Reese Witherspoon celý projekt zaštiťuje jako výkonná producentka přes svou společnost Hello Sunshine a podle svých slov byla Anna Taylor-Joy pro hlavní roli jasnou jedničkou. V dalších rolích se objeví herecké hvězdy jako Timothy Olyphant, Annette Bening nebo William Fickner či Anjanou Ellis-Taylor v roli neúnavné federální agentky, která je Lucky na stopě. Natáčení probíhalo přímo v prostorách kasína Caesars Palace v Las Vegas a poté se přesunulo do kalifornské pouště a Los Angeles, což seriálu dodává drsnou, vizuálně dravou atmosféru. Minisérie Lucky, která odstartuje dvěma díly, má celkem 7 epizod a najdete ji exkluzivně na Apple TV+.
5: Hello, dear. It's been a while. Where's my son?
6: I don't know.
5: Where's my money?
6: I don't have it.
5: That's the wrong answer.
7: As dangerous as she is, every person's got a rhythm. You learn to play it, you can make them dance.
8: Excuse me, sir, can you help me?
9: We'll get you somewhere safe.
8: Thank you. Thank you.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Since the day we met.
1: You okay?
0: I knew we would be best friends. Judith, there is a terrible haircut.
2: Whose is it?
0: You'll see it, but just don't look at it.
3: I found it so moving.
4: Na Prime Video dnes najdete nově akční komediální seriál Ride or Die, tedy jízda o život. Hlavní role dvou nerozlučných kamarádek si zahráli Octavia Spencer a Hannah Waddingham. Debbie zjišťuje, že její kamarádka Judith není žádná forenzní účetní, ale mezinárodní nájemná vražetkyně. Po spackané akci se obě musí dát na útěk a vyrazit na divokou jízdu napříč Evropou, kde jim jde nejen o vyřešení záhady kolem Judithiny minulosti, ale i o holé přežití. V patách mají nejen policii a elitní zabijáky, ale i nebezpečné zločince. Režie prvních dílů se ujal Peyton Reed, známý z Marvelovské trilogie Ant-Man. V dalších rolích se objeví Bill Nighy jako šéf tajné služby, Ed Skrein jako padouch a Sylvia Hooks jako karikatura klasické bondovské záporačky. Seriál se natáčel i v Praze a dalších českých lokacích, které posloužily jako kulisy pro evropský road trip hlavních hrdinek. Jízdu o život můžete ode dneška sledovat exkluzivně na Prime Video.
5: What the hell?
6: Deb, I'm an assassin. I kill terrible people
7: for money.
6: What if I did it for free? I'd be a serial killer.
5: Who are these people?
6: Your husband stole millions from the mob. Now they're after you.
5: Please just trust me.
7: Trust you?
8: You guys are bringing really bad vibes.
9: Mm-hmm.

Než se zítra ponoříme do dalších novinek v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených titulů posledních dvou týdnů. Fanoušci gore plesají u hororu Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vaničeka. Tato koupačka v krvi je popisována jako čistá zvrhlost a nejbrutálnější díl celé série Evil Dead, kde truchlící Alice omylem vypustí démony z prastaré knihy. Podle kritiky jde o zatím nejlepší film z nové trilogie právě díky několika mimořádným silným akčním scénám. Na druhé straně žánrového spektra stojí komedie Pozvání od Olivie Wilde, která se zhostila i pozice režisérky. Olivie a Seth Rogen pozvou záhadné sousedy na večeři a Edward Norton s Penelope Cruz pořádně zamotají hlavu této manželské dvojici na pokraji krize. Zahraniční kritika chválí Pozvání jako mimořádně vtipnou a sexy komedii s vynikajícím hereckým ansámblem, kdy diváky čeká nečekaně divoký závěr večera. Z dokumentů zabodoval česko-americký snímek Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner, který přináší nové důkazy v případu Leopolda Hilsnera a neslavné Hilsneriády z roku 1899. Dále ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě a český dokument Dalajláma Oceán moudrosti, shrnující 3 desetiletí natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví v kinech hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem v roli poloboha Mauiho. Tak to bychom měli nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk?

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. Zítra vstoupí do kin dlouho očekávaná Nolanova Odyssea, Pramen, drama z 80. let s Anjou Geislerovou nebo třeba Ondříčkovo debit z 96. Šeptej. Díky, že jste se naladili na naši notu. Kdo poslouchá Zone Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Na čem naladíte DAB plus rádio? Jak to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, HiFi komponent nebo

rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602

umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

sami vývojári na tomto svete. Toto sa verí, že Eastside Funk, toto je D-Sarono.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test.
1: Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat roboti?

0: 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zoom. Powerplay.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywood. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí Kuči Tance. Dnes se ponoříme do novinek v kinech. Čeká vás Nolanův Odysseus. Kina nově nabídnou také severské drama Trochu života nebo komorní mexickou dramedii Mouchy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: life. A son.
1: And then what?
0: We won the war. Help me go home.
2: Do českých kin dorazil dlouho očekávaný epický velkofilm Odyssea od Christophera Nolana, natočený jako první celovečerní snímek vůbec výhradně na IMAX kamery. Odysseus, král Ithaky a strůjce lsti s trojským koněm se po letech vyčerpávající války snaží dostat domů za manželkou Penelope a synem Telemachem, jenže rozhněvaní bohové mu do cesty staví obry, kouzelnice i mořské bouře. Doma na něj navíc čeká nová starost. Hejno nápadníků obléhá palác a nutí Penelope, aby si vybrala nového krále. V hlavních rolích se představuje Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong, Zendaya a Charlize Theron, tedy hvězdné obsazení, které by pokrylo klidně dva marvelovské filmy najednou. Sám Nolan popisuje projekt jako splnění dlouholetého snu natočit celý film na IMAX kamery a jako svou nejnáročnější a nejrozsáhlejší práci dosud. Natáčelo se v 6 zemích, včetně jeskyně v Řecku a islandských plání, kde měl podle Nolana vzniknout obraz podsvětí. Nový velkofilm Odyssea se ode dneška promítá v českých kinech díky společnosti Cinemart.
0: I need everyone at this party dead. I can still save them.
3: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this.
4: That world is gone.

Fúze Paramountu s Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů se dostala k soudu. 12 amerických států se totiž bojí, že spojení dvou mediálních gigantů zdraží streamování, poškodí konkurenci a snaží se ho tak přes soud zablokovat. Kalifornský prokurátor Rob Bonta v pondělí podal jménem těchto 12 států žalobu a rovnou požádal, aby se spojila se starším sporem, který proti fúzi vedou přímo předplatitelé Paramount Plus. Paramount se k té žádosti překvapivě přidal, oba případy tak nejspíš skončí u jedné soudkyně. A Rachel Martinez Oluguin z Oaklandu, která už předplatitelskou žalobu řeší a ve čtvrtek má na programu klíčové jednání. Bonta se netajil tím, že mu to vyhovuje. V podcastu The Town řekl, že soudkyně je v obraze a přemýšlí o dopadech fúze. Takže zatímco Paramount a Warner Bros. Discovery věří, že jejich spojení projde, 12 států a armáda právníků se chystá dokázat opak. A rozhodovat o tom bude jedna soudní síň v Oaklandu. A to už vypadalo, že je konec této kauzy. A ona sága kolem Warner Bros. Discovery pokračuje i po vyřešení bitvy s Netflixem novým právním sporem.

Just you and me. You and me. Just you and me. You and me.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Laura, vad fan är det här?
1: Det är ett first aid kit.
0: Men du skojar.
2: Where are you from?
1: Sweden.
2: It's raining.
1: Oh, how did you know?
3: Do kin můžete dnes nově vyrazit na švédsko-norské drama Trochu života, celovečerní debut režisérky Fanny Olsen. Film sleduje dvě nejlepší kamarádky Lauru a Alex, které se vydávají vlakem přes evropská velkoměsta Varšavu, Prahu, Berlín i Paříž a chtějí prožít léto plné spontánních setkání s cizinci. Po jedné divoké párty se Laura probudí vedle muže, kterého nezná a nedokáže si vybavit, co se přesně stalo, což ji donutí čelit nejistotě kolem hranic souhlasu. Snímek natáčela Ovesen i v Praze a inspirovala se přitom vlastními zážitky. V hlavních rolích se objeví Embla Ingelman Sandberg a Aviva Vrede, které si podle recenzí vysloužili chválu za intimní a přesvědčivé herecké výkony. Film měl světovou premiéru na festivalu v Göteborgu, kde získal cenu Angelo a v Česku ho do kin uvádí distribuční společnost Film Europe. Trochu života můžete ode dnešního dne sledovat v českých kinech.
0: How was your night?
1: Yeah, it was fun.
4: Mm-hmm.
1: Yeah.
4: Ni har haft lite filmsex. Det är sånt som händer när man tågluffar.
1: Nej, jag har varit otrogen.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hola. Hablo por el cuarto que tiene en renta.
1: El pago es de 550. No puedes usarlo con su hijo. No quiero saber nada del paciente. ¿Tienes alguna duda?
2: S ním k mouchy mexického režiséra Fernanda Embikeho, který si z letošního Berlinále odnesl cenu ekumenické poroty i cenu čtenářů Berliner Morgenpost, dnes vstupuje do českých kin. Padesátnice Olga žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a má vše pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový spolubydlící ale nepřichází sám. Tajně sebou přivede i 9letého syna Kristiana. Olga na malého vetřelce reaguje nejprve odmítavě, postupně si k němu ale nachází cestu, mimo jiné díky společné vášni pro arkádové hry. Režii i scénář má na svědomí Fernando Embeke, který se stejným motivem pracoval už ve svém oceňovaném debutu Kachní sezóna. V hlavních rolích se objeví Teresa Sanchez, Bastian Escobar, Hugo Ramirez a Enrique Areola. Hollywood Reporter chválí snímek jako jemný, sladký a emocionálně silný černobílý příběh, ve kterém malý chlapec prolomí obranné zdi osamělé ženy, jež zapomněla na hodnotu lidského spojení. Mouchy můžete ode dneška vidět v českých kinech v distribuci Aerofilms.
3: Una rebotada más y te aventas a cosa por la ventana.
4: Cristian, y tengo 9 años. Yo juego el Cosmic Defenders Pro.

Tak co nám dnes dorazilo do kin za novinky? Nejočekávanější kino událost roku je tady a nese jméno Odyssea. Christopher Nolan přináší monumentální adaptaci Homérova eposu s Mattem Damonem v roli krále Odyssea, který se po trojské válce snaží vrátit domů k manželce Penelope, zatímco ho pronásleduje hněv bohů. Z evropské produkce vstoupily do kin hned dva silné příběhy. Mexické mouchy vypráví o uzavřené Olze, jejíž pečlivě uklizený život naruší 9letý chlapec, kterého jí do bytu tajně přivede podnájemník. A severský debit Trochu života sleduje dvě kamarádky na cestě po Evropě, kde se po jedné nejasné noci řeší otázky souhlasu a osobních hranic. Do kin jde i drama Ztracená země o dvou dětech z Bangladéše, kteří se sami vydávají hledat rozptýlenou rodinu. Z domácí produkce dorazilo slovensko-české drama Pramen s Aňou Geislerovou jako lékařkou v socialistickém Československu, která začíná spochybňovat praxi nucených sterilizací romských žen. A pro nostalgiky se do kin vrací kulturní český debut Davida Ondříčka Šeptej z roku 1996 o dívce, která uteče z domova poznat velké město. A na závěr můžete ještě vyrazit do kina na dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled do života a tvorby slavné malířky. Tak to jsou dnešní novinky v kinech. Hofk.

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se opět naladili na vlnu Zun Rádia, které vám přináší tu nejlepší hudbu v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se svět

0: Studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na Mars, přesně tam, kde rover Curiosity zachytil něco úžasného. Skamenělou vzpomínku na dávnou písečnou bouři. Podle NASA se před miliardami let přehnala povrchem Marsu bouře tak zuřivá, že písečné vlnky doslova šplhaly jedna přes druhou. Trvalo to celé hodiny, možná déle, a vítr uspořádal sedimenty do vrstev, které se postupem času proměnily v kámen. A přesně tyhle vícevrstevné horniny teď Curiosity fotografuje. Snímek pořídil během 4391. marťanského dne své mise. Představte si to. Geologická momentka staré miliardy let, čitelná jako stránka v knize. Markanský vítr si vedl deník a nikdo mu neřekl, že ho jednou budou číst pozemské roboty. Curiosity si tam dole vede skvěle a já tady nahoře

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zatímco v červenci 83 vládli hudebním novinkám muži. V roce 1993 je to zase něžné pohlaví, které vydává ty nejchytlavější vály, jako Lonnie Gordon se svým druhým albem Bad Mood. Bad Mood je sice částečně poslepované ze starších singlů, které doznaly změn, ale i tak se stane nejúspěšnějším počinem Lonnie Gordon, když se třemi tracky dosáhne čísla jedna ve světových dance hit parádách. Tomu říkám povedení.

Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel.

A zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás příběh, který začíná ohnivou koulí na obloze a končí v laboratoři plné nadšených vědců. 16. července loňského roku spadl na Zemi meteorit a tentokrát ho někdo sebral doslova hned, dokud byl ještě čerstvý jako rohlík ze 7 ráno. Jak uvádí NASA, tenhle nedotčený kousek vesmírného kamene teď pomáhá odhalit tajemství starobylé vody, chemického vývoje primitivních planetek a hlavně těch ingrediencí, které mohly kdysi dávno pomoct nastartovat život v mladé sluneční soustavě. Představte si to. Miliardy let staré poselství, které přežilo cestu atmosférou a přistálo dost rychle na to, aby ho vědci chytli dřív, než ho pozemská voda a bakterie stačí

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naše firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifaktor. Penetrační test. Log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS2.

0: percontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na Mars, přesně tam, kde rover Curiosity zachytil něco úžasného. Skamenělou vzpomínku na dávnou písečnou bouři. Podle NASA se před miliardami let přehnala povrchem Marsu bouře tak zuřivá, že písečné vlnky doslova šplhaly jedna přes druhou. Trvalo to celé hodiny, možná déle, a vítr uspořádal sedimenty do vrstev, které se postupem času proměnily z kámen. A přesně tyhle vícevrstevné horniny teď Curiosity fotografuje. Snímek pořídil během 4391. marťanského dne své mise. Představte si to. Geologická momentka staré miliardy let, čitelná jako stránka v knize. Markanský vítr si vedl deník a nikdo mu neřekl, že ho jednou budou číst pozemské roboty. Curiosity si tam dole vede skvěle a já tady nahoře držím palce. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Při přeletu do července roku 1992 nás doprovázeli High Five s jejich novým singlem She's Playing Hard to Get a my se dostali na jedno nehostinné drsné místo.
1: Come on. Letěl jsem tam tudy, je to na druhé straně Himalaj. Chci se tam dostat, odtud se totiž ještě nikdo nevrátil.
2: Tak půjdeme pěšky, kde je nosič?
1: Nemožné, šerpové se tomu místu zdaleka vyhýbají.
0: Naším cílem je totiž devátá nejvyšší hora světa, Nanga Parbat.
1: Plus míky ve výšce 18 000 stop, laviny od třesy půdy, Yeti!
3: Yeti, říkají, že měří dokonce přes 3 metry.
0: Přifařili jsme se tedy k expedici dvou českých horolezců, Josefu Nežerkovi a Josefu Rakoncajovi, kteří se rozhodli absolvovat výstup Kinshoferovou cestou v západní stěně. Prý jim ani tak nešlo o horu Nanga Parbat jako takovou, ale aby prostě někam vyjeli.
4: Partie na toho Nanga Parbatu v těch výškách už jsou spíš obtížný svojí dílkou. To, že se člověk plahočí sněhovýma polema, traverzuje obrovský stráně nebezpečný.
0: 8 125 metrů vysoká hora Nanga Parbat má na horolezce doslova magický vliv, jako by je lákala zpěvem sirén. Její krása je ale vykoupena lidskými životy. Do roku 90 se v poměru k úspěšným výstupům nevrátilo z této pákistánské hory na 77% horolezců a tak získala přezdívku Hora zabiják.
5: Kudimberger, s kterým jsme se potkali těsně předtím, než jsme odjeli na Nanga Parbat, mi říkal, dej si pozor, jestli na Nanga Parbatu začne sněžit, tak okamžitě slez dolů. Nanga Parbat je pověstný tím, že jsou tam ohromné laviny.
0: Ačkoliv má Nanga Parbat tak neblahou pověst, přesto je tam poměrně rušno. Nehledě na výškovou nemoc a drsné podmínky, všichni jí jednoduše chtějí slézt.
5: Jak tam je dozor přijel ten korec v tom zapnutým spacáku, jak ho pustili v traverzu a spadnul asi 400 metrů.
6: Tady co je a co je tomu, jak je zamalený, jo? Já říkal, že jim vyklousí. No a on jim prolít prostě celý žlára. No a ten byl, ten neřekl ani slovo. Já myslím, že už nikdy neřekl. Už nerostl, už nerozpovídal.
0: V sobotu 4. července 1992 brzy ráno se Nežerka a Rakoncaj vydávají ze čtvrtého výškového tábora v 7 500 metrech na finální výstup.
7: Ach, pohledněte na ty vrcholky, sníh, tu přírodu.
0: Ve 14.30 místního času po více jak 8 hodinách dosahují vrcholu Nanga Parbat bez použití kyslíku. Fouká silný vítr, je 40 pod nulou a užívají si tam svou čtvrt hodinku.
2: Je to super, ale už bych mazal dolů, co ty? Ale už bych mazal dolů, jestli má jako prase.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských

0: Benefity vernostného programu MedúzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24-7. Od budúceho roku možno aj 24-8.

sami vývojári na tomto svete. Toto se verí, že Eastside Funk, toto je The Sarono.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: KIO. Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: brnenského štúdia, zdraví Samplice. No a slovo predám do toho praského. Už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzka. Aj na Maxa, pozdravujem. Pojem príjemné vysielanie. Výslaven House Music. Papalava všetkým. Počuť sa budeme buď to o 13. v repríze. Do zajtra ráno o 7. Možno.
1: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
6: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. A dnes máme zprávy přímo z Marsu, kde rover Perseverance dělá to, co umí nejlépe. Čte kameny jako detektivní román. Vědci z NASA oznámili, že na okraji kráteru Jezero objevil Perseverance 75 metrů silnou vrstvu prastarých hornin. Tým mise ji pojmenoval Broompoint Member a odhaduje její stáří na více než 3,9 miliardy let. To znamená, že patří mezi vůbec nejstarší horniny, jaké kdy lidstvo mohlo studovat. A co je fascinující, ta vrstva nevznikla postupně, jak by se dalo čekat. Vznikla opakovanými dopady asteroidů. Každá vrstva je vlastně účtenka z jednoho vesmírného nárazu. Představte si to jako geologický deník katastrof. Mars si vedl přesnou evidenci každé rány, kterou dostal, a čekal skoro 4 miliardy let, až si to někdo přečte. Tak si ty kameny pěkně užívejte, Marsu. My se přihlásíme příště. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak napitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: při přeletu do července roku 1992 nás doprovázeli High Five s jejich novým singlem She's Playing Hard to Get a my se dostali na jedno nehostinné drsné místo.
1: Come on. Letěl jsem tam tudy, je to na druhé straně Himalaj. Chci se tam dostat, odtud se totiž ještě nikdo nevrátil.
2: Tak půjdeme pěšky. Kde nosíč?
1: Nemožné, šarpové se tomu místu zdaleka vyhýbají.
0: Naším cílem je totiž devátá nejvyšší hora světa, Nanga Parbat.
1: Prusmíky ve výšce 18 000 stop, laviny, otřesy půdy, Yeti!
2: Yeti! Říkají, že měří dokonce přes 3 metry.
0: Přifařili jsme se tedy k expedici dvou českých horolezců, Josefu Nežerkovi a Josefu Rakoncajovi, kteří se rozhodli absolvovat výstup Kinshoferovou cestou v západní stěně. Prý jim ani tak nešlo o horu Nanga Parbat jako takovou, ale aby prostě někam vyjeli.
3: Partie na toho Nanga Parbatu v těch výškách už jsou spíš obtížný svojí dílkou. To, že se člověk plahočí sněhovýma polema, traverzuje obrovský stráně nebezpečný.
0: 8125 metrů vysoká hora Nanga Parbat má na horolezce doslova magický vliv, jako by je lákala zpěvem sirén. Její krása je ale vykoupena lidskými životy. Do roku 90 se v poměru k úspěšným výstupům nevrátilo z této pákistánské hory na 77% horolezců a tak získala přezdívku Hora zabiják.
4: Kudimberger, kterým jsme se potkali těsně před tím, než jsme odjeli na Nanga Parbat, mi říkal, dej si pozor, jestli na Nanga Parbatu začne sněžit, tak okamžitě slez dolů. Nanga Parbat je pověstný tím, že jsou tam ohromné laviny.
0: Ačkoliv má Nanga Parbat tak neblahou pověst, přesto je tam poměrně rušno. Nehledě na výškovou nemoc a drsné podmínky, všichni ji jednoduše chtějí slézt.
4: Jak tam jedu z hrabří na ten konec, v tom zapnutým spacáku, jak ho stíli v traverzu a spadnou asi 400 metrů.
2: Tady co je a co je tomu, tom, jak je zamalený, jo? Já říkal, že jim vyklousí. No on jim prolít prostě celý žlára. No a ten byl, ten neřekl ani slovo. Já myslím, že už nikdy neřekl. To už nerozpovídal.
0: V sobotu 4. července 1992 brzy ráno se Nežerka a Rakoncaj vydávají ze 4. výškového tábora v 7 500 metrech na finální výstup.
5: Ach, pohledněte na ty vrcholky, sníh, tu přírodu.
0: Ve 14.30 místního času po více jak 8 hodinách dosahují vrcholu Nanga Parbat bez použití kyslíku. Fouká silný vítr, je 40 pod nulou a užívají si tam svou čtvrt hodinku.
2: Je to super, ale už bych mazal dolů, co ty? Ale už bych pomalu mazal dolů, jezdíme jako prase.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Hučí kuči tance. Dnes se ponoříme do novinek v kinech. Čeká vás Nolanův Odysseus. Kina nově nabídnou také severské drama Trochu života nebo komorní mexickou dramedii Mouchy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: And then what?
1: We won the war. Help me go home.
2: Do českých kin dorazil dlouho očekávaný epický velkofilm Odyssea od Christophera Nolana, natočený jako první celovečerní snímek vůbec výhradně na IMAX kamery. Odysseus, král Ithaky a strůjce lsti s trojským koněm se po letech vyčerpávající války snaží dostat domů za manželkou Penelope a synem Telemachem, jenže rozhněvaní bohové mu do cesty staví obry, kouzelnice i mořské bouře. Doma na něj navíc čeká nová starost. Hejno nápadníků obléhá palác a nutí Penelope, aby si vybrala nového krále. V hlavních rolích se představuje Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong, Zendaya a Charlize Theron, tedy hvězdné obsazení, které by pokrylo klidně dva marvelovské filmy najednou. Sám Nolan popisuje projekt jako splnění dlouholetého snu natočit celý film na IMAX kamery a jako svou nejnáročnější a nejrozsáhlejší práci dosud. Natáčelo se v 6 zemích, včetně jeskyně v Řecku a islandských plání, kde měl podle Nolana vzniknout obraz podsvětí. Nový velkofilm Odyssea se ode dneška promítá v českých kinech díky společnosti Cinemart.
3: I need everyone in this party dead. I can still save them.
4: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this.
5: That world is gone.

Fúze Paramountu s Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů se dostala k soudu. 12 amerických států se totiž bojí, že spojení dvou mediálních gigantů zdraží streamování, poškodí konkurenci a snaží se ho tak přes soud zablokovat. Kalifornský prokurátor Rob Bonta v pondělí podal jménem těchto 12 států žalobu a rovnou požádal, aby se spojila se starším sporem, který proti fúzi vedou přímo předplatitelé Paramount Plus. Paramount se k té žádosti překvapivě přidal, oba případy tak nejspíš skončí u jedné soudkyně. A Rachel Martinez Oluguin z Oaklandu, která už předplatitelskou žalobu řeší a ve čtvrtek má na programu klíčové jednání. Bonta se netajil tím, že mu to vyhovuje. V podcastu The Town řekl, že soudkyně je v obraze a přemýšlí o dopadech fúze. Takže zatímco Paramount a Warner Bros. Discovery věří, že jejich spojení projde, 12 států a armáda právníků se chystá dokázat opak. A rozhodovat o tom bude jedna soudní síň v Oaklandu. A to už vypadalo, že je konec této kauzy. A ona sága kolem Warner Bros. Discovery pokračuje i po vyřešení bitvy s Netflixem novým právním sporem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Vad fan är det här?
1: Det är ett first aid kit.
0: Men du skojar.
2: Where are you from?
1: Sweden.
2: It's raining.
1: Oh, how did you know?
3: Do kin můžete dnes nově vyrazit na švédsko-norské drama Trochu života, celovečerní debut režisérky Fanny Olsen. Film sleduje dvě nejlepší kamarádky Lauru a Alex, které se vydávají vlakem přes evropská velkoměsta Varšavu, Prahu, Berlín i Paříž a chtějí prožít léto plné spontánních setkání s cizinci. Po jedné divoké párty se Laura probudí vedle muže, kterého nezná a nedokáže si vybavit, co se přesně stalo, což ji donutí čelit nejistotě kolem hranic souhlasu. Snímek natáčela Ovesen i v Praze a inspirovala se přitom vlastními zážitky. V hlavních rolích se objeví Embla Ingelman Sandberg a Aviva Vrede, které si podle recenzí vysloužili chválu za intimní a přesvědčivé herecké výkony. Film měl světovou premiéru na festivalu v Göteborgu, kde získal cenu Angelo a v Česku ho do kin uvádí distribuční společnost Film Europe. Trochu života můžete ode dnešního dne sledovat v českých kinech.
1: How was your night?
4: Yeah, it was fun.
5: Mm-hmm.
4: Yeah.
5: Ni har haft lite fyllesex. Det är sånt som händer när man tågluffar.
1: Nej, jag har varit otrogen.

0: Hola. Hablo por el cuarto que tiene en renta.
1: El pago es de 550. No puedes usarlo con fumo. No quiero saber nada del paciente. ¿Tienes alguna duda?
2: Snímek Mouchy mexického režiséra Fernanda Embikeho, který si z letošního Berlinále odnesl cenu ekumenické poroty i cenu čtenářů Berliner Morgenpost, dnes vstupuje do českých kin. Padesátnice Olga žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a má vše pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový spolubydlící ale nepřichází sám. Tajně sebou přivede i 9letého syna Kristiana. Olga na malého vetřelce reaguje nejprve odmítavě, postupně si k němu ale nachází cestu, mimo jiné díky společné vášni pro arkádové hry. Režii i scénář má na svědomí Fernando Einbecke, který se stejným motivem pracoval už ve svém oceňovaném debutu Kachní sezóna. V hlavních rolích se objeví Teresa Sanchez, Bastian Escobar, Hugo Ramirez a Enrique Areola. Hollywood Reporter chválí snímek jako jemný, sladký a emocionálně silný černobílý příběh, ve kterém malý chlapec prolomí obrané zdi osamělé ženy, jež zapomněla na hodnotu lidského spojení. Mouchy můžete od dneška vidět v českých kinech v distribuci Aerofilms.
3: Una rebotada más y te aventó esa cosa por la ventana.
4: Cristian, y tengo 9 años. Yo juego el Call of Duty Defenders Pro.
5: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

Tak co nám dnes dorazilo do kin za novinky? Nejočekávanější kino událost roku je tady a nese jméno Odyssea. Christopher Nolan přináší monumentální adaptaci Homérova eposu s Mattem Damonem v roli krále Odyssea, který se po trojské válce snaží vrátit domů k manželce Penelope, zatímco ho pronásleduje hněv bohů. Z evropské produkce vstoupily do kin hned dva silné příběhy. Mexické mouchy vypráví o uzavřené Olze, jejíž pečlivě uklizený život naruší 9letý chlapec, kterého jí do bytu tajně přivede podnájemník. A severský debit Trochu života sleduje dvě kamarádky na cestě po Evropě, kde se po jedné nejasné noci řeší otázky souhlasu a osobních hranic. Do kin jde i drama Ztracená země o dvou dětech z Bangladéše, kteří se sami vydávají hledat rozptýlenou rodinu. Z domácí produkce dorazilo slovensko-české drama Pramen s Aňou Geislerovou jako lékařkou v socialistickém Československu, která začíná spochybňovat praxi nucených sterilizací romských žen. A pro nostalgiky se do kin vrací kulturní český debut Davida Ondříčka Šeptej z roku 1996 o dívce, která uteče z domova poznat velkoměsto. A na závěr můžete ještě vyrazit do kina na dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled do života a tvorby slavné malířky. Tak to jsou dnešní novinky v kinech. Hofk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
5: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se opět naladili na vlnu Zun rádia, které vám přináší tu nejlepší hudbu v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: This is a power play.

Road 94. Dnes čistě Afro House. Toto Deep Wave. Ladison Radio 2+.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NUK.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším příběh, který začíná v ložnici v New Jersey a končí kdesi v pásu asteroidů. Před časem prorazil z přechu jednoho domu v Hillsborough kámen o váze 50 kg, páchnoucí po síze jako čertova kuchyně. Majitel domu, a teď pozor, tohle je hrdina našeho příběhu, si nasadil rukavice a úlomky pečlivě uložil do sklenic. Vědci mu za to tleskají, protože takhle čistý vzorek meteoritu se vidí jednou za život. Jak popsal portál space.com, jde o vzácný typ zvaný CM1/2, teprve druhý svého druhu na Zemi. A co je nejzajímavější, uvnitř našli aminokyseliny, organické sloučeniny a stopy slané vody. Jeho mateřský asteroid byl prostě naložený nálev, ve kterém možná probíhaly reakce, jež kdysi zažehly život na Zemi. Takže život možná začal slaným ohurkem z vesmíru. Dobrou chuť, mějte se pozemsky.
3: Tak co? Dobrý.
4: For the first time on this planet.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

the disco scene. The disco scene. The disco scene.

Zoli.